0: 8 hodín, 20 minút. Dobré ráno, želáme z Fanrády. Akú máte prezývku? A prečo túto prezývku máte? Je to jednoduché, že je to nejaká skomolenina vášho priezviska? Nie je to také zábavné, ale sú aj iné prípady. Počúvajte.
1: Prezývka nášho syna vznikla vtedy, keď bol maličký a otec ho uspával a hovorí mu dobrú nocku, miláčik. A malý dvoročný povedal dobrú noc, jogurtík. Takže našho syna to teraz voláme jogurt.
0: To je zaujímavá historka. Toto je presne tá esencia, ktorú hľadáme a ktorú vy prinášate. Ďalšia z hlasoviek.
2: Čaute, pán Rádio, tu je Patrik zo Žiliny. Akurát idem do roboty. Na badmintonovom tábore kedysi ma volali kufor, lebo si mysleli, že som zjedol kufor, keď sa stratil kufor.
0: Vyzeral si tak? To je super. A nám je ľúto, že ideš do práce, ale už je piatok. Pohodička. Pavel.
3: Dobré ráno, všem.
0: Nazdar, Pavlíku.
3: Mě ve škole říkali podle příjmení, jo, takže jsem Krákora, tak Havrán, Vrána, Krakis, Kraken, to není zajímavý, ale co jsem chtěl říct, že já jsem vždycky juniorovi záviděl to jeho příjmení, jako jo. Si to představ, že někam přijdeš a povíš, jmenuju se Koval. Zimný Koval. Tak všem ještě přeju pěknou malou sobotu.
0: Výborné, to musíme ještě vylepšit, to, co nám Pavel nahrál, zkusme.
3: Jmenuju se Koval. Zimný Koval.
0: Niečo sa vám tu páli. A šmát, šmát, torty po všetkých. Výborné, Pavle, pobavil si silno. Ďakujeme pekne a na tú vašu ďalšiu poštu a vaše prezývky. Sa budeme tešiť v nasledujúcich minútach 8 hodín 22. Práve teraz Fanka. Naše kontakty. Ráno zavine.

0: 23 až 28.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.